0: Sejcach, a to nasmier pančice, wyskač we Sejcach, nasmier pančica. Nětko trebače, tunne rytmus, da-da-di-da, da-da-da-di-da-da, to je Frank Wessela.
1: Serbski rozvoz.
0: Lubosť mi dáš, 4 po napovosemi.
2: A tun spýtame,
0: nětko,
2: da-da-da.
0: A nějaké vy.
2: No, no.

Žurnalistča ze žiwjenskeho portala su so naprašowali, na što je tučasnje najlubša ječ pod sobě němskej, a to zelenina, kokos, curry, a to zis haj rajsom, so spřijotuje a rade tež je. No a někotru škúli praj, to je dobre, někotru škúli zas praj, to je strowe. A když so vás prašam, no što da seda dženca k obědu, ja so sadžu, pregluvane neple a jeko.

dźesać wječnow połosymy się, gdyż chce so wam jutce. Na wosobitu nalětnu galu, to sće prošení do serbského ludového ansambla. A to ze galurewenskiju skupin Vužičanka a Vužičanska rapsodija. Jutce popudnju cioch a dalši kruč popudnju pěčich v serbským ludovém ansamblu v Budešinje. To bude to možeče do to kiba svačičič, abo potom k večeri a doživič nalětnu galu rewenskiju skupinu Vužičanka a Vužičanska rapsodija.

0: Wanskim Rhythmus do dźensnišeho wažneho dnja.
1: Serbski rozhłos popuču live na Sčelaku.
0: Slavia máš, rěka dźensa zaso tón pjate w hórkach. Někoci běharjo běraki su hižo popuču, su startovali a nětko. Mi se zdaje to posledná skupina, kiž si runje črije šnoruje beno šoutaje w hórkach na městne.
2: Aj posledná skupina so přijotuje před hulkými rotami, kde ste Slavia máš roka modro červené bíme. A podľa mě ste tež jen z tých biharujú, te tři jazdy sú trošku mázané, si to tak veľa zúčo.
3: Hej, vyzo, ja som to pilne přijotoval, a s tými tři, co súša je zabežal a zadžoval, tak so nebohu žádne mozle nastaví.
2: Ty si od auta odparkovaný ešte, či obežal, a to si nekde ako zabežané vidíš, to ja nebo praju. Ja bo praju modro počte trošku športovať. A što ešte vidíš, Jule, ty máš samou takú hadžicu, no to môžete jo pička, veľa litro máš na krep, to ulky na krepetníka, veľa to sobou máš.
3: Nucka sú dospoňne 2 litra, nekde.
2: Benzina ist hier, so lippe beji.
3: Wieso, hei.
2: Sie muss erst so, ja, aber brauche ich schicke durch. Wann ich das so pschiert, wann ich utrum, ne Jack, schicke sie sesto bei, ja, aber brauche ich mutschen, was ich so, die ich hier ne Kur, pschiert watsch, sport watsch, a stossok tumu lippe hodgi, da ka braua, lechna, hujba, tu no ma zapiska, schicke ladatsch, jule, schicke gisse ja so mu bejec, ladatsch, so mu mutschen, was sport schinch, a zemo zapiska, schwam, so mu, djemo, ne dom, tu brau hujbu namakatsch, a potom, mutschen, mimme, tu, Ladajče, a my zame naše bedra domo hibač, zo můžemo mu poriadne so ščoplič. Aj, neke ta už vás slušit, čiho, pravé zamba, uko, vůho, prošu, jo, vaše bedra verče, takhle, jule. Pravé verčimo, zo můžemo po té ždere, vědět, a tamo směra, neke, uko, jule. Takhle, uko, jule. So, nicht so muss Jakob Schirne, na schon nur Dopretka, jeno no, tamo no. Wat mene jo neue Dopretka.
0: So, sa iba, so, šo, šo, šo, šo, taki animacijski šef v Hokach. Ja se myslím, že so dočasne zno šitce hotolví, kýž tam sobu veža, ale vodčoplenie je vážne a tak tiež za vás hola skece spiva ja tiež v srbském rozvosu. Zamba ole, dženca je dlouha čara, radvo, vulke z džare a zaso ručo tiež přes srbské vjesky, přes husk například pohoňovač, ľubí ľudžo, kýž tam bydlíče.

0: Mato, dobre ranje. Što da so tvoja wyčka rano jižo takle kuri? Jakon sedźenja a ty tu knija sedźiš?
1: Ach, Bettina, buď wesoła, zo jace do šule nekodziš. Nětko na posledních metrach, še dymo basin přednešť, serbsku gramatiku z rukovy čašť a potom ište rjadniske dživo v mate. Oh, najradšo by na knefel tvočiu a cí tydžiny přeskočiu.
0: Do šule věc nekodžu, ale taky knefel by tež trude rady zauwa. Dokkež wir so tajki hišče unama kanu nije, zabierame so dženca dundaku s tym, kak hocu fazu šuli dere zmištrujeće.
1: K tomu nekotre fakty, kak naše moze funguja, a čeho dla nikomu njepoma, so nitko na koncu šulskeho leta hišče raz tak rozdrič.
2: Dundako, bojeraj!
1: Psychiske čeže pola dječi přibiraja.
0: To ma zdžila tež svoje přičiny šuli. Mobbing, čišć dla znamku a druhe tvarnišća. Kóžde štvórte šuler čuje so šule dla pod čišćom. A dež potom hišće socijalne medije, kaž TikTok, Insta a ko po šuli vuživaja, rostče strach za psychiske korostče.
1: Moze dživaja tež spicu.
0: Když spíš, tvoje moze svoje fašky ve vově zrumuja. Važne věci so skváduja, netrebavše informacije so hašeja. S dobrým spárom rozše potekí múdrost.
1: Začuča trebaja přestavky.
0: Když so po skepsanej kontroli raz merzaš abo se zrudna, potom popši si přestavku a předuchaj. Traje mjenujcu je nož 90 sekundu, zo zaso zmiruješ abo zo šo hižo viace cíle tak zlý nije. Potekim zvote pravidlo dys a dys raz vůboko předuchač. A hač to 90 ličič.
1: Zmužitošť můžeš trénovač.
0: Si nešto zvěřič a zmůžite do příchodného testa hič. Neje trudy sova tak jednore. Naše moze pak jsou kajš taky muskel. Přeco, když nešto nové vůzpytáš, so převinieš abo navukneš, so moze trénuja a bývaja silniše. Šo jedne hač je to nová rič, matematická formula abo športová družina.
1: Potajkim, najprve raz na inlinere, prijet hač so zaso tematisce do šule podamit.

0: Krajowa staranska stacija je ta najważniejsza tež do šišće, potom dny pożdźišo poste za kobasu wonjeja. Tuž jeszcze raz wutrobne postru do wohnjoweje wobory w Horkach pilnym żonam tam. Pecz mięcinu do dziewięcich.
1: Nabożne słowo.
0: Madżenca Günther Holda ze Srakec.
2: Dobranie, lubi przyposłuchaju. Hat co nam to chodzi, albo nic, przeco zaso so nieszto minja. Hač je to politiska situacija, aber su to zakonje, aber nikajke predpise. Vjetru, na prikvat, so runje tak usto a spješne zmini. Nastupajo crke, kotraž popravom jako jara konzervativna pvači, nemože to toho runja hinak byč. Tak diskutuje se noda naše evangelsko-lutarske krajnije crkve zas a zaso vo zmine strukturu. Ale mi to, kajž je to husto pola vjetra tež, přespěšně, že nikak cíl leta existuje netko nové vulkovosady. Ale jistě je vulkovosada horňovůžická hatna a holandská krajina, ke kotrež tež nasa bivša evangelská vosada Rakece, mě s tím sluša za mě nezvučená věc. A netko maja so struktury naše krajinie cirky znova zminič. Bo daj, so samovići pravi puči za trebne zmine namakaja, a při tem eventualne smilki spisne koriguja. Znano pak dobime boa v našim modlenju na kemšach tez častišo vo pomoc prosić.
0: Dobre Günther Holder z Srakec, v nadoku a samovitosti serbsko-evangelskeho vosadneho zvjazka. Cija pomenčine do dživečeš.

0: Jednač mjenčinu počuje Češće.
1: Policija z G.
2: We Skaskowie, blisko Woslinka, je so štort kvečo 14-letne Češko zranio. Wón bě při tamnišim športnišću ze svojim e-skuterom padnu a dobješe potom s helikopterom do Korunje. Zastonice su štort kdopovnja šofera Audija kontrolovali, kiž bě nevěstče po až 4 mě spoučnicu a ohonom popuču. 17-letne steješe pod vlivom drogu. Policija chceše na to jeznu dovolnosć zčázač, muž pak z cvažanu nevobsedješe. We Budyšine bu žona wo nimale 9 a 70 tisac euro zjebana. Hižo loni je so ona we internete nawa bić dała do kryptopines investovač wysoke rendite jej slubichu, ale po viacerich przepokazankach na kontu na kupu Malta je nitko šitko preč. A tež we Kamencu běchu neznači wúspěšni, tam je muž chcou riad knihu předač. Na anonzu pak su so potom zjebarjo přizvili, ki su muži rádžili zrečenie na kredit napoložič za 20 tisac euro a s tým běchu fenki potom fuk.

10 minutinow do na po 10. Kinči za svitovými výštastvami a čera při oráklovaniu ve Kočinje jsme o tem besadovali a povedali, že je nímský rota Manuel Neuer pravděpodobně najstarší raja, když tam sobou skutkuje lieca. Nie, tomu tak ne, já jsem extra ještě raz spoladava rune, što je leto starší. Ja praju skročenku CR7. Cristiano Ronaldo, zjena štocci letami, je podla. A vun ma ze svojim mustvom portugalskim vulke ambicije. Vun praj, to je važne, zome skupinu jako prini zakončime. Nohaj, a portugalska nastupi ve skupinje K. To reka, oni dobija porazeč Kongo, oni dobija porazeč Uzbekistan, a oni dobija porazeč, to ja praju, to ne budu snadu celé tak lohke, Kolumbijsku. No a potom ladame dale, kak so za Portugalsku sceba potom leca bubije a tež za Cristiana Ronalda. No a to je šon rene tež jemu přiladovač, kak kopajncu raje. Rene budu přiladovač tež najpreda raz nemskej vubrance, kiš nedželo nastupi juce na Curaçao je na 20 hodinach. Tom Bartels bude váš komentátor. A to ve ARD.

dobre Bier a dobre Pschikat potom. A Pschikat zmeja za wielkodźiny nikak tej Sputnicy, Zalaskeho biskopstwa dźěći, kiž su dźensaranowe kulowe wodběželi na staciu najprederas ve Konjecach, tam zmeja stacio a potom tež najprederas mały piknik k napu dwimaj su potom kemše ve Rožinče. Poladamy nitko, što so dźensa stała ve Kočinje, je dźensa dźen wotewrjeneho dvora, tam sče vo 10. pošení hač do navečora 5. Ve Vojerecach zahaja dźensa ve 2. 80. serbske evangelske cirkvine dźen, mjez druhým tež ze svědženjom po Vojerecach, to sče vutrobnje vítani a jutře přenošuje serbský rozvoz potom originálně tež gemše, svědženské gemše. A konc bude najprve raz zajezdom korytami, zapšahami do spal a končná nutornost bude okolo 4. V Nebečicach tam od čerovšeho svědča vesne svědžen, potom zmeja koporský derby a program za modinu a jutře potom vítaja Nebečenio na rajnče pivo hižo a potom dále tež napísané program. Dźensa sada zaso hudźba w kulturnej zahrodźe serbskeho ludowa ansambla, a to irska hudźba Irish Quoz, ryka skupina, kiž dźensa wot napowosemich na zahrodźe SLA w Budyšinje zahudźi. W Nesvačanskim parku je znata šlagrowa noc dźensa zaso. Zastup do parka je wot na wieczora na popečech. A serbski ludowy ansambl prosi jutce na letnu galu rejowanskich skupin Wužičanka a Wužičanska rapsodia.

0: Magenta Günther Holder ze Srakec.
1: Dobre ranje, lubi připosłuchaju. Hačo nam to hodzi abo nic, přeco zaso so něšto měnja. Hač je to politiska situacja, abo su to zakonje abo nikajke předpise. Wiedru na przykład so runje tak husto a spěšne zmieni. Nastupajo cyrke, kotraž poprawom jako jara konservativna pfači, nemože to toho runja hinak być. Tak dyskutuje synoda našeje evangelsko-luterskeje krajnije cyrkwe zas a zaso w osminie strukturu. Ale mi to, kajž je to husto pola wiedra tež, přespěšne dže. Nikak cíl je ta, existuje nětko nowe wulkowosady. Ale hisče je wulkowosada Hornjo-Łužiska hatna a holandska krajina, ke kotrež tež nasa bivša evangelska wosada Rakece, mjez tym słucha, za mnie niezvučena věc. A nětko maja so struktury našeje krajnije cyrkje znova zmienić. Bo daj, so zamoviči prawy puči za trebne zmieny namakaja, a při tym eventualne smylki spisne koriguja. Znano pak dobimy boa w našim modlenju na kemšach tez častišo wo pomoc prosić.
0: Dobre Günther Holder ze Srakec, wina dokua zamovitosti srbskeho, evangelskeho, wosadneho zwiazka.